0: Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 25 až 32 stupňov Celzia. Ak sa náhodou chystáte do hôr, dajte si pozor, lebo občasne sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky.
1: Marně si hlavu lám, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptám.
1: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

0: 5 skvelých mien sa stretlo pri tejto pesničke. Hanna Hegerová, Valdemar Matuška, Karel Gott, no a zložili ju Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Tak aby ste to vedela, no my vám o chvíľočku povieme, čo by ste mali vedieť. Ja len pripomeniem, že ku Karlovi Gottovi sa takou okľukou samozrejme dostaneme aj po 7. a to rovno s Kristiánom Šepkom, ktorého vám predstavujeme, a vy aj vyhrávate lístky, tak zostaňte nám verní. V tejto chvíli poďme k storočnici. Rozhlasu je 5 hodín 48,5 minúty a dnes Ľuboš Kasala vybral v rámci spomienok pri príležitosti storočnice rozhlasu osobnosť priekopníka rozhlasového vysielania. Ten mal okolo seba nadšencov, ktorým sa teda podarili zaujímavé veci za zaujímavých okolností, no a bez financií, veď počúvajte.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Karel Janoušek.
3: Jeden z priekopníkov rozhlasového vysielania na Slovensku, technický zamestnanec vtedajších spojov, teda pošty v Košiciach, Čech Karel Janoušek, viedol skupinu nadšencov, ktorí v decembri 1925 v Haniske pri Košiciach rozvysielali antenný systém pôvodne určený na letovú prevádzku. Zapálenie prevec dokonca predčila aj nedostatok financií na pokusy a prevádzku vtedajšieho rozhlasového vysielania. Na čím teda bolo osloviť? Dnes by sme povedali sponzorov.
4: My sme taky žádný peníze neměli, víte? To byla více méně akce taková, kterou nikdo nefinancoval. No tak se udělalo, on řekl, já to oběhnu tyhle ty, takový ty fanty košický, takový ty, budeme jaksi tlačit na takový místní patriotismus těch lidí a těch firem. A skutečně řekl, no Košice budou vysílat, no samozřejmě to musíme podporovat, no tak jsme řekli, budou účinkovat vojáci, pač generál Šnýrák nám pušil celou vojenskou muziku. Prostě jsme si řekli, musíme těm lidem taky něco, nějaký pohoštění, nebo nikdo žádný účinkující nedostal ani halíř. To se nic se neplatilo.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vámi.

0: Peti na východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút. Kristián Šebek, Môj vzorbovský Karel v Košiciach 21. oktobra v spoločenskom pavilóne o 19. To je koncert, ktorý práve tento mladý spevák ponúka. No a vy môžete byť pri tom, ako v jeho podaní znejú skladby, ktoré spieval Karel Gott. Toto turné si poctivo tento mladý umelec odchodil a odspieval v Čechách a vyzerá, že je pripravený dobiť Slovensko svojim spevom, pohodou, noblesou a pokorou. Tak aký bol teda vývoj a prečo práve teraz?
2: My jsme se dlouho těšili, dlouho jsme se připravovali v tom našem dramaturgickém plánu, jsme dlouho hledali, kdy se na to slovenské turné vydáme. Vlastně jsem moc rád, že to bylo až tento rok, protože my jsme do té doby stihli ty naše koncerty vypilovat, vyladit, odladit všechny technické neduhy, nedostatky. My jsme se moc těšili a už od těch prvních koncertů, které byly v Trnavě a v Trenčíně, tak my jsme byli v úžasu, protože slovenský divák je pro nás, to bylo pro nás a je to pro nás každý koncert na Slovensku nás stále něčím překvapuje v tom nejlepším slova smyslu, protože slovenský divák je oproti českému, abych se toho českého diváka nedotkl, ale máme skvělé diváky, ale tak je, a teď hledám to správné
3: živelný.
2: Slovo, živelný. Ta atmosféra, kdy se tančí už v první polovině koncertu, sklidně.
3: A teraz přicházíte na východ, pozor.
2: Někdy už od první písně takovou atmosféru, tak to jsme opravdu, a teď nechci si vypůjčovat slova Karla Gotta, ale opravdu, tak to jsme opravdu nečekali.
1: No, tento týždeň ste spoznávali nového umelca a ten jeho vek, poviem až teraz, neuveriteľných 27 rokov má iba tento spevák, ale veľmi vyzretý spevácky prejav a ak vás zaujíma spojenie speváka Kristiána Šebka s pesničkami Karla Gotta, tak si zvolite jeho koncert. No, a vstupenky môžete získať aj v tejto chvíli a poviem, že možno na prvý pohľad to bude ľahká otázka, ale verte, bude to najťažšia tá zo všetkých. Ak nám poviete svoju obľúbenú pesničku Karla Gotta, ale nás zaujíma ešte čo si, prečo je to tak a s čím sa vám spája. Máte s ňou nejaký zážitok? Určite nám volajte, budeme radi za vašu odpoveď, ak bude samozrejme ešte aj zaujímavá a ešte ste u nás ani nevyhrali, tak to bude absolútny bonus, takže 055 622 29 94 voláte nám svoju obľúbenú pesničku od Karla Gotta a prečo to tak je a zážitok s ňou spojený.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

v lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.